10 Sombra 12 to 12. Miesto číslo 9 Bruno Mars I Just Might. 8 Taylor Swift Opalite. 7 Ray Where Is My Husband. Miesto číslo 6 Felix Jane a J Heart Pride. Miesto číslo 5 Sombra Undressed.

konečne cítiť vieru v intelekt. Dodnes ma z histórie mrazí, co stane se, když rozum

Je to číslo 14, Leony Don't Worry. Je to číslo 13, Katarína Knechtová, Ďaľky. 12, Para Prepojený. 11, Juste, Jackstyle a Jon, Turn the Lines Off.